0: Úplně jste s...
1: Ještě na celý živnici. Tokio, Miyazaki-san, Shinko.
0: Není na pět. Nesíte s ne?